Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Nord Music.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tuším, že musím ven.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Obyvatelé Žatce už mohou posílat radnici své návrhy do participativního rozpočtu s názvem Tvoříme pro Žatec na rok 2027. Hodnota jednoho projektu může být od 50 000 do 350 000 korun. Na vítězné návrhy město má celkem vyčleněno 800 000. Obyvatelé mohou své nápady posílat do 27. listopadu, město návrhy veřejnosti představí v lednu a hlasovat o nich lidé budou v únoru. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně už, no dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co tady řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko.

0: Pitbull, Mark Anthony, tohle je Hit Radio 607. Krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo...
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Vypadáš docela v poho. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem neviděl, že máš svůj les. Říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás?
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali? 777-937-777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezké

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, nakolik, to jde.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Oh. Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky, já nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u Světle nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89%.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí.
0: Mhm.
1: Tak jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte, proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin, 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Od dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo? Že hladový oko vydrží. No a čavče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Muzika, rehab i na DJ Seš, no a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Svitavsku. Stala se u obce Bystré, kde havarovalo nákladní auto, skončilo mimo vozovku. A velký pozor taky na Liberecku. Mezi Jabloným v Podještědí a Libercem jede auto, které nebezpečně kličkuje. Tak s tím dopředu počítejte.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: pustit už ne.
1: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
0: Já to miluju.
1: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je půl sedmé, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 000 korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opláchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Musím si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na hřebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnař, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte vy. Tak pojďme.

0: 40 minut. Tohle je song fotbalového mistrovství roku a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Baka Baka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Tak. Prostě z jakého té roku. Je to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012 nebo 11.
0: Nekecej, 2010, to je tak, pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015-16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej, to si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama.
0: Jakože nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně, kdo nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchám, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přehodíme i dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: S mým hlasem mi pomohla AI.
10: Uf, puf, mňau.
9: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D10 opatrně na kilometru 41 ve směru do Prahy, kde havarovalo nákladní vozidlo. Máme informaci, že silnice je průjezdná, ale pouze přes staveniště, tak s tím dopředu počítejte a projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale. Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Máme, já na to koukám.
0: Máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc. Pak tady vidím 3. místo Žamberk.
0: Jasně.
1: 2. místo Luhačovice

z toho seznamu na konci. Hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči, Night Radio do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: a zas.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun na 70 haléřů za liter. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za liter. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
4: V Chomutově musíte ode dneška počítat s dopravní komplikací. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude úplně uzavřena křižovatka ulic Kapitána Jaroše, Kosmonautů a Mostecká. Uzavřený úsek se dotkne nejen automobilové dopravy, ale také autobusových linek, například 303 a 314. Dočasně nebudou obsluhovat zastávky Gymnázium a Vítězslava Nezvala. První etapa prací je naplánována do 30. října. Na Ústecku bude dnes oblačno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty 21 až 24 na horách do 19 stupňů.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, dobrý ranko.
8: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně
7: šampionů. Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
8: Jak to?
7: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačkat tady ty tlačítka.
8: Já se bojím otvírat pusu.
7: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej,
8: jo, tohle.

0: Aha, aha. Rosé Bruno Mars, Apaté, 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je, oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte. Topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle, my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale nemusím se přiznávat k tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, toho, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... Já prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Jde, tam je to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte? A topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut.

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: No, dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimně 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímo topem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímo topem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 000 korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus, ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno, takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko, takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou.
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle schválně, jestli si vzpomenete, jo. Rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Revenger. Ty kráso.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujeme, ale tohle, pane bože, to jsou vzpomínky snad na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no, budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi, spíš co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717, díky za vaše zprávy, krásné ráno, šampioni.

0: Coldplays. Right 7.19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut. I rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo dnes ráno v Třebíči, opatrně v Jelínkově ulici u křižovatky s Velkomoravskou, kde osobní auto srazilo chodce. A pozor si dávejte taky na dálnici D10 km 39. Ve směru na Prahu se řeší nehoda nákladního vozidla.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: si dáváte čtvrteční Hitradio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Jsou věci, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no.
3: Já odcházím! Já odcházím! Dobrá doba! Já odcházím!
0: No nic. Soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
4: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.
5: Asi.

0: A dnes, když to slyším, jak se připadáme k tomu klipu, jestli jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic. Jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámo za sluníčko.
3: Krásně slunečno. Je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se snažil jenom otrapnej for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Obrousky. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš? Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o tom, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara Tamarka. Je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: za 2 minuty 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, že se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát, rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity. Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky ráje Where is my husband. No a řekneme, jak to vypadá na cestách. Bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Fotbal na stínadle i při reprezentační přestávce.
10: FK Teplice proti Dynamu z Drážďan.
9: V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu připomínám na dálnici D10. Pozor na kilometru 39 ve směru na Prahu, kde havarovalo nákladní auto. Bude nutné ho vyprostit. No a pozor taky na trase ze Strakonic směrem na České Budějovice. U odbočky na Jinín srazil osobák srnku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 7.53, where is my husband? A Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No ty jsi to psala do společné skupiny, já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se ho nepotkám někde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie. Tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet. Říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmín vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně.
0: Jako za páničkem.
1: Ne, on ho opravdu umí ovládat na dálku, takže se mi to neudělal vlastně.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
2: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
1: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia.

0: se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se od dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
1: Obyvatelé Žatce už mohou posílat radnici své návrhy do participativního rozpočtu s názvem Tvoříme pro Žatec na rok 2027. Hodnota jednoho projektu může být od 50 tisíc do 350 tisíc korun. Na vítězné návrhy město má celkem vyčleněno 800 tisíc. Obyvatelé mohou své nápady posílat do 27. listopadu, město návrhy veřejnosti představí v lednu a hlasovat o nich lidé budou v únoru. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno, později večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
6: Čauky mňouky, hezký ráno.
7: Krásný čtvrtek.
8: Snídaně šampionů.
6: Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno. Jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin. A jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
4: Hit Radio North Music.

0: from the Beat Shakers, Mašerí. 5 minut po 8 vám přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ono to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Hmm. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak, se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda, klapsbovou jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde? A ta Jasmin, až se bude David ptát, ne? Tady David v důchodu se mnou a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy? Kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte? A kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by si přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá, pravdivá. Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho jména druhýho.
0: To máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na RD, na displeji. V RD si to je špatně, tam má být jenom Miley, když se no. Přeměnovala, že jo. Nicméně, ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to, bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá. Mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo. Tak. Let's go.

0: Čtvrt na devět, za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuze, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze šesti dětí, mamka se činila. Já sama vždy chtěla dvě až tři děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Mělníka. Děkuji.
0: Děkujeme taky. Posílá hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla dvě. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odrostlejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se věkem mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako dva sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Hmm. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít dvě děti. Mám dvě děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho panchanta, protože by se všechno točilo kolem jeho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou tři, protože píše, ahoj, táta říkával, že jedno dítě je ostrach, dvě pro zlost, ale tři, to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 8.18 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: tohle je Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad ty vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
10: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
9: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Pardubicku u Komárova směr Dašice, srazilo se tam osobní auto se srnkou. Nehoda je taky v Kladně v Americké ulici, kde se řeší srážka dvou osobních vozidel. No a opatrně taky na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk před Krchleby, kde došlo k havárce osobáku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Avril Complicated, přesně 8:30 a to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, nenápadné zmenšování se týká v Česku i toaleťáku. Nápadiví výrobci postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky přifukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Proti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
0: Ale zpátky k té první zprávě. Jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrsk flace se nevyhnula ani toaleťáku, to je bruntál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím mě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme? Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
3: No, je to romantiárna naprosto.
0: Je to romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme a vy si to užijte. No?

0: Single X a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hit Radio v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj, to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohle to nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě je to 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je
0: to je, to bych neřekl teda. Že když o tom odečtu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný v éteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli. Tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Tak co rande?
8: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
7: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
8: A léčba.
7: Terapie módou. Jdeme!
9: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: 9.51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: To je taková sražená
0: kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře. Jo. No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem se koupil multipack trenek a ponožek, jo. Takže
1: tak já to je klasika,
0: netuším, ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracenej, ale jasně, ten naráží furt.
0: No, děti prý letos se chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako v konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupý a nečekaný věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku, v Nových Modlanech v Dlouhé ulici bourala dvě osobní auta, dejte tam pozor. No a ještě v Děčíně v Teplické ulici ve směru do centra, tam má bouračku dvou osobních aut a zdržení je tam nárazové. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
11: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
10: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: On air.
12: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moci prodávat naftu na nejvýš za 48,72 koruny za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14. Očekává se, že se opatření projeví hlavně u čerpacích stanic na dálnicích. V Teplicích začalo hlasování o návrzích obyvatel města, které radnice uskuteční v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu. Přišlo celkem 35 nápadů, ke kterým pak odborníci dali své vyjádření ohledně možného provedení. Vybrány budou tři projekty s nejvyšší podporou. Na každý může město dát 750 tisíc korun. Hlasovat mohou občané s trvalým bydlištěm v Teplicích, kterým je 18 a více let, až do konce října. A čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným golem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech bude dnes většinou polojasno. Večer začne oblačnosti přibývat, teploty 22 až 25, na horách tam to bude do 19 stupňů Celsia.
14: Tak to byl Robert Gajderovič.
3: To jsem byl, ano.
14: Ano.
3: A teď už to bude Katka Skalová.
14: A zase jsme tady sami.
4: Hit Radio Nord Music.
14: Je to tak, je to na mě. Krásný čtvrtek, přátelé. To už je takovej malej pátek. No, už se nám ten víkend blíží. Za mikrofonem Hit Radio Nord Music, jak už jsme říkali, zdraví Káťa Sekalová. A taky tady máme říjen. Tak pojďme to nakopnout. Naše dopolední show začíná a pojďme se jak jinak bavit hlavně hudbou. Tak co tu teď máme? Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes.

Tak jsme si teď pěkně při čtvrtku na Hitrádu Nord Music odbouchli Dynamite od Tayo Cruz. A kamarádi, já se ptám, taky určitě někdy máte den, který vás někdy pobaví více, někdy méně. Někdy je to den na nic, no prostě je to pestrý ty dny a ten život. A co se včera stalo mně, jo? Hele, je to prkotina, ale i taková blbůstka vám může udělat radost nebo vás pobavit, že jo? Včera po vysílání jsem měla nakoupit nějaký potraviny do obchoďáku v Ústí nad Labem. Mají tam dobrý maso a uzeniny. Tak jsem si vzala jejich domácí paštiku už naváženou a s cenovkou. A teď jsem si všimla, že zatímco u těch všech různě zvážených paštik a cen, tak tam u té jedné byla cedulka a cenovka, ne paštika, ale jaternice. A pozor, cena byla o 20 korun levnější než ta pravá cena. Takže plácnu, cena za paštiku byla 179 za kilo a za jaternici 159. No tak jsem ji vzala, tak jakože ze zvědavosti, jestli to u pokladny projde a jakože to bude takový pidi vzrušo, jo. Prošlo to, hele, to úplně v klidu to prošlo, ty vado, já měla radost, jak malý harant, kterýmu se podařilo postavit hrad z písku. Tak málo někdy stačí, co?

0: Tak tohle byl na Hitrádu Not Music Bruno Mars a jeho Lazy Song z roku 2010. No, taky už to není žádná novinka, co říkáte. Doslova bych řekla, že tenhle hit už by mohl být taky jedním z mnoha tisíců adeptů srdcovek. Srdcovky, jak už většina z vás ví, tak to jsou hity staršího data, ale možná ještě o to víc boží. No a nás i dneska od 12 hodin samozřejmě naše srdcovky s Jirkou Pelnářem čekají a i dneska to bude nabitý. Budeme se prohrabávat různými lety a jeden z nich bude rok 1996, z něhož pochází tahle bomba. Nick Cave, PJ Harvey, Henry Lee, rok 1996, úžasnej, hutnej, temnej, jeden hit ze srdcovek. Už po 12. hodině máte se na co těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Přesně v 9:30 nás na Hitrádiu Nord Music začarovala Lady Gaga a její Abracadabra. Přátelé, máte rádi veselé krávy? A teď nemyslím, že bych chtěla urazit nás ženy, ale mluvím o jídle. Veselá kráva s naušnicema, sýr, který známe už hodně let. Veselá kráva jako happy, usmívající se červená kravička se po více než 100 letech přestala smát. A výrobce naznačuje, že za změnou stojí konkrétní důvod, který chce ale postupně odhalit. Jo, jsou tajemný. Teda takhle, v Americe už se ta kráva na obalech opravdu nesměje. No, možná se asi ani není čemu divit, ale o tom tenhle vstup není. U nás v Čechách jsou pořád ještě v obchodech na obalech sýrů vysmátý veselý krávy. Tak uvidíme, kdy u nás jim zamrzne úsměv na rtech a proč. Každopádně, co s názvem? Když už to nebude veselá, usmívající se kráva, jak se potom ten sýr bude jmenovat? Naštvaná kráva? Vážná kráva? Nebo jenom prostě kráva?

0: První říjen je tu a nejen první květen, ale i první říjen nám může přinést lásku, jako třeba teď prostřednictvím našeho severočeského hitráda Not Music nám tu lásku Feel the Love nalili Rudimental a John Newman. No my děkujeme a popojíždíme dál našimi vlnami rozjíždího se barevného babího podzimu. Za pár minut nás už opět čeká zpravodajství s Robertem Gajderovičem, no a do té doby, ale ještě pár hitů stihneme, Shakira, Passenger a už za chvíli Script a Will.i.am Hall of Fame. Mějte krásný den.
1: Máme ji! Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3 plus 1 Praha Kobylisy za 9 milionů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku v Nových Modlanech. V Dlouhé ulici bourala dvě osobní auta. Ještě dálnice D8 na 74. kilometru za Ústím ve směru na Drážďany budou na krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Fotbal na stínadle i při reprezentační přestávce. FK Teplice proti Dynamu z Drážďan. V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 000 dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Letní počasí se s námi zatím loučit nechce, také v prvních říjnových dnech nás čekají příjemné teploty. Odpoledne většinou kolem 20 stupňů. Místy se mohou vyšplhat dokonce až k letním 25 stupňů Celsia. Výraznější ochlazení zatím podle meteorologů není na dohled. Výzkum ve školách v Litoměřicích ukázal na zkušenosti dětí se šikanou. Zkušenost tím, že jim někdo ubližuje, má mezi staršími dětmi 46% chlapců a 58% dívek. Většinou ale nejde o fyzické napadání, ale o vztahovou šikanu, tedy pomluvání, vylučování z kolektivu nebo ignorování spolužáků. Výsledky využijí školy a město pro prevenci rizikového chování a k podpoře bezpečného školního prostředí. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Takové osouzené za vraždu spáchanou v roce 1995 byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobarbitalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Tenista Tomáš Machač prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Do toho se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového na

0: návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, večer začne oblačnosti přibývat, teploty 22 až 25, na horách to bude 16 až 19 stupňů. Takové bude počasí a teď už má slovo opět Katka.
2: Děkuji, jdeme na to.
3: Hit Radio North Music.
2: Tak oficiality jsou za námi a my se pojďme opět bavit. No a jak jinak než hudbou? Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor. Hit Radio.
4: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

krásné čtvrteční dopoledne. Jdeme se učit. A ne, budu teď sice mluvit o škole, ale dnes žádný učení nebude. Dneska bude party. Tak krásně mi teď nahrál hit, co teď dohrál na hitrádu Nord Music, Shabuzy a jeho barovej song. Totiž Univerzita Jana Evangelisty Purkyně slaví neskutečných 35 let a rozjíždí právě dnes oslavy, které budou, a to si troufám říct, že jo, nezapomenutelný. Celý kampus UJPu se právě dnes promění v hudební festival. Od 3 hodin to na náměstíčku před rektorátem pořádně ožije. Pokud máte děti, vezměte je sebou. V menze startuje i ekologická stezka za pokladem, ale hlavně, přátelé, ta hudební nálož, co vás čeká večer, v 5 hodin nastoupí Yes Brothers, v 7 večer odpálí svoji show Sebastian a zlatým hřebem dnešních oslav bude od 9 večer jedinečná Lenny. Celým dnem vás navíc provede můj kamarád a moderátor Tomáš Abel, takže já vám říkám, o zábavu je 100% postaráno. Zbalte kolegy, spolužáky, klidně celou rodinu a doražte rovnou do kampusu UJPu v Ústí. Vstup je zdarma, no a nálada, tak ta bude naprosto luxusní.

0: Malá dáma s velkým hlasem, tak tahle přezdívka je opravdu všeříkající. Anastasia na hitrádu Not Music, I'm Out of Love, tak tahle pecka ta pořád baví. Já si pamatuju, jako by to bylo včera, jak v devadesátkách tenhle její hlas vtrhnul do rádií a úplně to tam rozsekal. Teda mě určitě. A ještě když jsem jí pak viděla ve videoklipu, hlas jak zvon, co opravdu hodně klame tělem. Čtvrteční dopoledne máme za 7 minut po 11. Na oběd je ještě chvilku čas, tak co si dát nejdřív? Nějaký předkrm, nějakou tu chuťovku. Je libo Miles Smith, nice to meet you? No problémo, je váš, ostatně stejně tak i je vaše, naše Hit Radio North Music.
1: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.
2: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

a další skvělý song a hlas a šťabajzna Elisa Keys na hitrádu Nord Music je Girl on Fire. Tak to jsem teď, přátelé, zase objevila Ameriku. Jako pojďme si říct, že těch zaručených tipů, návodů, rad teď už jsme četli a slyšeli nespočet. A já jsem se teď dozvěděla novinu, jak zaručeně zhubnout. No tak to si poslechněte. Takže, abyste správně nastartovali tělo a začali spalovat a hubnout, tak musíte, cituji, nejíst večer, protože slezina chodí spát v 6 večer. Nejpozději byste tedy měli jíst v 5, maximálně v 5:30. No a ráno bychom měli být maximálně do 9 hodin přesně nasnídaný, protože pak už prý pracuje ten mozek a to je ten nejintelektuálnější čas od 9 do 11 hodin. Tak proto bychom už do těch 9 měli mít snídani za sebou. Ty vado, prosím vás, a teď mi řekněte, jak sakra naše slezina ví, kolik je hodin. To má jako na sobě zamotaný hodinky? Ale teda, když to shrnu a budu brát teda v potaz, že ledvina opravdu chodí spát v 6, tak za mě by bylo fajn, kdyby sebou vzala taky žaludek, protože ten můj má totiž večer evidentně after party. Chudák slezina, takhle ji každý večer budit.

0: Na Hitrádiu Not Music nás navštívila Dua Lipa, Houdini, no a přátelé, já teď nechci být jak hujer, jo, ale je to ještě celkem daleko, ale lepší vědět už v předstihu, ať pak neplašíme, co? Já jezdím do Ústí, do rádia vlakem z Teplic celkem často a dneska jsem se dočetla, že nejenom se jako klasicky každý prosinec mění jízdní vlakový řády, ale teď nově od 14. prosince přecházejí regionální vlaky Českých drah u nás v Ústeckém kraji výhradně na tarif dopravy Ústeckého kraje, což znamená, že běžné krajské jízdenky Českých drah v těchto spojích již nebudou platit. No a ta změna, jak jsem říkala, se týká pouze regionálních vlaků. Tak, a teď už to s předstihem víte i vy.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem v Bělehradské ulici. Dejte tam pozor na nepojízdné osobní auto. Ještě v Teplicích v ulici Zemská a Jana Koziny probíhá výstavba přechodu pro chodce, takže počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 000 dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru. Jaderná elektrárna Temelín chce mít větší zásobu jaderného paliva. Elektrárna proto rozšiřuje sklad, ve kterém postupně vznikne 102 nových míst. Podrobnosti přináší mluvčí elektrárny Marek Sviták.
7: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
0: Po dokončení úprav tak bude možné uchovávat v areálu palivo po dobu až 3 let. Nový fotopoint čeká na turisty v Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku. Najdete ho u větrníku za hřbitovem. Má podobu velkého otevřeného okna a pojmenován je Okno do Krušnohoří. Z místa je vidět například Klínovec a nebo Fichtelberg. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci a trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Náš severočeský Litvínov hraje zítra od 17 hodin v Třinci.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, večer začne oblačnosti přibývat, teploty 22 až 25, na horách tam to bude 16 až 19 stupňů Celsia.
9: Tak to byly zprávy s Robertem Gajderovičem a my jdeme dál.
5: Hit Radio Nord Music.
9: Tak vykopáváme další hodinu plnou skvělých hitů. Je-li to kopyto, máme nabito. Jsou tu One Direction.

0: veselé a hravé. Na Hit Radio Not Music to byly Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Máme za 2 minuty 11:45. Čas oběda se nezadržitelně blíží, tak co si dneska, kamarádi, dáte dobrýho? A teď si představte, že byste to dobrý, na co máte chuť, že byste si dali úplně gratis. No, s námi, s Hit Radiem Nord Music a s Michael's Bistro to vůbec není blbost. A jelikož je čtvrtek, tak už to tiká a vy už zítra opět budete moci vyhrát 1000korunovou poukázku do zmíněného Michael's Bistra a nadlábnout se, jak žaludek ráčí a dovolí. A jako za litr, tak to už je za mě pořádná nálož jídla. Michael's Bistro jsou skvělí i já u nich ráda jim, i když teda ne zadarmo, ale dám to, protože jejich trhaný hovězí, tak to je jedinečný. Začínali v Teplicích, ale jak jsou skvělí, tak se rozrůstají a už je máme i v Ústí, Bylině a v Mostě. No, zaslouží si to kluci. Ale abych to nezakecala, zítra dopoledne soutěžíme, já vám budu dávat nápovědy, indicie na jedno jídlo, který si budu myslet a vy budete na našem WhatsAppu 37 39 958 tipovat. Tak kdo si zítra pochutná v Michael's Bistro za 1000 korun? Zítra to rozjedem, budu vám držet palce. A my už skáčeme do hudebních vod, plných not a notiček a dáme si na Hit Radio Nord Music Ninu od Tomáše Kluse. Užívejte a přeju pohodovej čtvrtek, stejně jako pohodovej je tenhle hit.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.

0: Na Hit Radio Nord Music Marquez Vayamos, basta. Compañeros, basta. A ne taková malá taneční rozcvička před nadcházejícím víkendem. No jo, už se to blíží, víkend. A dneska je 1. říjen, no tak co na to mám říct? Prostě to letí, ale podívejte se ven, to listí, jak se začíná zbarvovat, to je taková krása. Do toho vůně třeba dýňový polívky, z kořice, svařáku a taky uzenýho masa. Jo, na podzim uzení, tak to je značka ideál. Hele, já jsem už včera koupila u řezníka pěkně krkovičku, pragandu, naložila a za 3 týdny to hodíme do udírny. Tak co, udělala jsem vám chutě? No, já sobě teď taky. Tak dobrou chuť všem hladovým, co už nevydrželi a tlačí obídek, a dobrou chuť i nám ostatním, co nás oběd ještě čeká.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

A Leony a její pecka Don't Worry teď potěšila naše ušiska a naší duši a my v tom potěšování, a řekla bych zároveň ale i velký nostalgii, teď budeme pokračovat. Proč? Protože a poněvadž. I dnes večer je u nás od 7 do 10 večer hudební speciál a je čtvrtek, takže dneska uslyšíte to nejlepší z 80. 90. let a milénia. A já vás teď na ten večer navnadím pomocí hitu, který byl původně složený v roce 73 pro Marilyn Monroe na její poctu, ale v roce 1997 tenhle hit upravili, aby poctili jinou zesnulou dámu, a to Lady Dianu. Někteří už asi tuší. Původně tohle vystoupení málem nebylo, protože čelilo odporu královského dvora a Elton John, který tenhle skvělý hit naspíval, tuhle verzi v roce 97, tak už nikdy potom naživo nezaspíval tuhle písničku a ani na pamětním koncertu pro Lady Dianu. Tak ještě, že to takhle máme uchovaný. Na Hit Adam Nord Music, Candle in the Wind a Elton John. Goodbye.

0: Na Hitradu Not Music prostě nikdy neříkej nikdy, a neb Eva Farná a její neříkej, co má se stát. A já to teď, přátelé, řeknu. Nebo počkejte, on to za mě řekne sám.
1: Ano, už je čas, musíme jít.
0: Je to tak, už je čas a i já musím jít. S vámi dnes celé dopoledne Káťa Sekalová. Dobrou chuť k obědu, zítra ho se mnou budete moci vyhrát zdarma dopoledne, tak nás laďte. Hezký zbytek čtvrtečního dne, mějte se a hlavně s úsměvem.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivní kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: kde Radko Guras a Lukáš Dostál? Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Tak co rande?
3: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
2: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
3: A léčba.
2: Terapie módou. Jdeme!
4: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
11: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
10: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
12: V Litoměřicích startují dny zdraví. V rámci nich bude možné využít například bezplatného vstupu do krytého bazénu, veřejné bruslení zdarma na zimním stadionu nebo vyzkoušet pravidelné čtvrteční běhy. Do dnů zdraví se zapojila i Litoměřická nemocnice a dnes se v jejím vestibulu uskuteční Den srdce, kde odborníci na základě měření zhodnotí váš zdravotní stav.
13: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, večer začne oblačnosti trochu přibývat, teploty 22 až 25, na horách to bude do 19 stupňů Celsia.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovkou, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň takový to a la la la la lo lo lo lo lo lo baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys.

0: časovkách. 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc, ale nebude to teď. Teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli a Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak upřímně toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášet i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu.

0: Cave a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

Pít stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju, že to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: Tohle je pátá srdcovka, kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage, Run to You, a původní tady verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
4: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
3: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio North Music.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv. WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, Bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň, už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dámy, jestli se dneska cítíte sexy, a jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás. Sila.

0: Svore na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí. Zítra opět ve 12 tady na Hit Radio samozřejmě budou. Já, Jirka Plnář, to budu s vámi. Ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál. Do 13. hodiny ještě Tempor City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta. Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal. Takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
2: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v ulicích Zemská a Jana Kuziny probíhá výstavba přechodu pro chodce. Počítejte tam s omezením. A ještě v Chomutově, v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka!

0: Poslouchat pořad to musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět.cz. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
3: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
2: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze, a týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
4: S příchodem října končí letní dopravní režim k jezeru Most. Dopravní podnik města Mostu a Litvínova oznámil, že ode dneška ukončí sezónní posílení dopravy na linkách 16 a 30. Během letních měsíců se na linku číslo 16 o víkendech a svácích vrátil oblíbený patrový autobus, který se stal velkou atrakcí. Od října se ale provoz vrací do zimního režimu.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na Ústecku bude dnes většinou polojasno, večer začne oblačnosti trochu přibývat, teploty 22 až 25 na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. Tududum. No ano, stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtějí za to pomstít. Jak, to ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď los frequencies.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Radio. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme v posledním pohodě. Co třeba tady, Kuřim, zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka, tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. V Turnově to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je. Gratulace.

0: Faith No More, I'm Easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm Easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Peti a píše: ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města, ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo, ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposledního, 204 pod Bořany. Mimochodem, Havířov 203, jo. 204 Podbořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli jste z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně... Ježiš, jak to mám říct slušně? Co vám vadí? Co vám vadí? Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Radio, nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: FM, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio s Hitem In My Head. Je 13:35, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a Opět a Radeček. A Opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu, českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím, je, to by mě bavilo. To by mě bavilo, no. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište Evi 12.11. Pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, Opět a Radeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezký odpoledne.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. S

0: Lady Gaga na Hit Rádiu ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys, další krásný hit, stihneme taky ještě Pink, no a v kolik? Ve 2. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Rádiu a máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: the answer.
1: Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově v Bělohorské ulici na místní komunikaci je silnice uzavřená z důvodu umístění lešení. A ještě na trase Litoměřice, Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce. Očekávejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celo

0: Euro.cz.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
6: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4 860 korun na 5 500 korun měsíčně.
5: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
7: Mimořádnou událost na železnici cvičili včera záchranáři v Děčíně. Do železničního depa se sjeli desítky policistů, hasičů a zdravotníků, kteří zasahovali u vykolejeného vlaku. Pomoci museli desítkám zraněných. Záchranné složky si vyzkoušely během několika hodin postup při mimořádné události na železnici, kde se zranil velký počet cestujících.
8: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
7: Na severu Čech bude dnes většinou polojasno, večer začne oblačnosti trochu přibývat, teploty 22 až 25, na horách to bude do 19 stupňů Celsia.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takovej si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký led a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor, a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Nepopulární
1: názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sluníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka, a tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Rádiu a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Rádia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Bitrádia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéc buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme, tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor, zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo? Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou bandou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetřím asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Ale můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuji poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo, schválně pamatujete si třeba na Daryu, jo, nebo co je Andy a tak podobně. Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý,
0: možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádia. Smějte se.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Tak co rande? Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
4: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
3: A léčba. Terapie módou. Jdeme!
5: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, hezké slunečné odpoledne všem za volanty. Dejte pozor v Chomutově v Mostecké ulici u křižovatky z Čelakovského. Bourala tady dvě osobní auta. Na Litoměřicku v Račicích došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, tady projedete s opatrností a s nárazovým zdržením počítejte v Lovosicích. U Kauflandu na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a taky policie u havárie motorkáře, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Z

0: Nord Music.
1: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun. Ze srpnových 186,1 miliardy. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153,9 miliardy korun. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou, u nafty spadnou o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzínu se pak sníží o 22 haléřů na 45 koruny a 92 korun za litr. Stanovilo to ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška. Opatření má zatím platit do konce října. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech. Ten při fotografování přírody uklouzl a zřítil se asi 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. No a státy Evropské unie dnes finálně schválily přísnější pravidla pro návraty migrantů. A to pro ty, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Nově nařízení umožnilo mimo jiné zřizovat návratová centra ve třetích zemích a má urychlit a zefektivnit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Pravidla doplňují migrační a azylový pakt. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastropuje členské státy.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Ani dneska babí léto na severu Čech nesklamalo, to znamená, že máme opět většinou sluníčko, občas na obloze nějaký ten mráček a na teploměrech příjemných 22 až 25 stupňů Celsia. Užijte si to. Zítra bude jenom o chloupek hůř, bude víc mraků, většinou oblačno a trošičku se ochladí, spadne to na 21 až 18 stupňů.
0: Práci padla, na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music je tady.
4: Juhu, tak co? Už se tu robotu pro dnešek pověsili na hřebík, kamarádi. Správně, hybaj domů, s vámi odpolední show padla. 3 minutky po 3 hodině.
3: Zdravím vás taky, doufám, že i dneska nás budete ladit, doufám, že i dneska s náma budete vysílat. No a hned na úvod vás bereme do ráje, přátelé. Coldplay a Paradise.
0: Ze srdce vyhřátých doksan až na chladný Klínovec. Odpolední show Hit Rádia Nord Music.

0: Ray Dalton, Blood Running, s vámi padla na Hit Radio Nord Music. Máme 10 minut po 3. hodině, hezké odpoledne.
1: Přátelé, jestli dovolíte, tak dneska hned na úvod pojďme všichni hromadě zatleskat mé kolegyni Káče Haplové, protože si to zaslouží.
0: Já bych zatleskala městu Ústí nad Labem, protože to si zaslouží asi.
1: To je pravda, ale jako do čeho ty jsi se pustila, to byl pokus, na který by neměl odvahu nikdo z nás, přátelé, no. Nikdo z nás, ale Káťa do toho šla a dobře to dopadlo.
0: Šla jsem do toho nevědomky, nicméně pojďme vám to vysvětlit. Prosím vás, my když jsme odcházeli včera večer z Hit Radia Nord Music, tak následuje takovej ten jako klasický kolotoč. Zamknout, všechno zkontrolovat, že jo, pozasínat, vypnout, zamknout a zakódovat. Pak jsme se rozloučili a já jsem šla k autu. A teď hledám klíče. Říkám, do prčic, kde mám ty klíče? V té přední kapsičce, v té kabelce nejsou. Tam je dávám vždycky. Říkám, tak to není možný. Prohledala jsem kabelku, nikde nic. Načež si říkám, asi jsem je nechala ve studiu na stole. Takže zase celý ten proces zpátky. Odkódovat ten barák, odemknout, vyšlápnout to třetí patro. A ve studiu na stole nic nebylo.
1: To je napínavý.
0: Takže já si říkám, já jsem určitě blbá a blbě jsem koukala do té kabelky. Takže já jsem jí obrátila na ruby, všechny švy, všechny kapsičky, nikde nic. Tak si říkám, tak teď už jako začala ta panika lehká, jo. Tak jsem úplně blbá, prostě kde jsem to mohla nechat. Takže zase dolů, jestli náhodou mi nevypadly někde cestou z auta, no nikde nic, říkám, to není možný. Ještě jsem zkontrolovala, jestli tam to auto vlastně vůbec stojí. Jsem měla takovýho strašáka. Auto tam bylo, klíče nikde. Říkám, tak já nevím. Tak jsem zase šla zpátky do toho třetího patra. Tady jsem zkontrolovala všechny šupliky ve všech místnostech.
1: Takže už mluvíme, bylo asi 11:30, těsně před půlnocí prostě. Káťa se nemohla dostat domů.
0: Prostě nic, jako už jsem fakt panikařila. Už jsem koukala i do odpadkových košů. Já už jsem i podezírala paní uklízečku, jestli náhodou je někde nezbalila. No, už jsem měla rozepsanou zprávu příteli, ať hledá prostě doma někde náhradní klíče, ať přijede, ať mě vyzve dne fustí, pak si říkám, ježiš, než sem dojede, já jsem vlakem dřív v Dubí, to nevadí. No nicméně teda, už jsem jako fakt nevěděla, tak jsem šla zase zpátky dolů a už se dostáváme do cíle. Prosím vás, mě napadlo z ničeho nic, nevím proč, šáhnout na tu kliku od toho auta.
1: A?
0: No oni šli otevřít ty dveře a ty klíčky byly celou tu dobu v zapalování.
1: Wow!
0: V centru Ústí nad Labem několik hodin celý odpoledne.
1: Odemčený auto.
0: Odemčený, připravený
1: ke startu. A klíčky v zapalování. A přátelé, to auto nikdo neukradl. Pojďte zatleskat Ústí nad Labem.
0: Tohle jsme opravdu nečekali.
1: Tomu říkám test doslova a do písmene jako kráva. A ta Káťa to dala, přátelé. Jako klobouk dolů před její odvahou, kdo z nás by tohle risknul, kdo z nás by tohle zkusil nechat v centru Ústí nad Labem odemčený auto i s klíčkama v zapalování.
0: To je. A víš, co si teď říkají ty zloději tady v okolí? Já debil!
1: Že jsem za tu kliku nevzal. Přátelé, takže naše hra je za náma a vyhráli jsme. Teď je to na vás, takže poprosili bychom, aby nám na WhatsApp napsali dobrovolníci z Teplic. My za chvíli jednoho vylosujeme a vy necháte v Teplicích odemčené své auto s klíčkama v zapalování.
0: U hlavního nádraží.
1: Pokud vám ho nikdo neukradne, vyhrává.

0: Jak příznačné, tohle je cesta, možná vaše cesta domů z práce. Krištof a Tomáš Klus na Hit Radio Nord Music, 15 hodin 21 minut.
1: A na jakou cestu jste včera vyrazili vy, přátelé? Autem Káti Haplové.
0: Jak to myslíš?
1: Neptám se náhodou, protože Kátě nám tady včera, respektive před chvilkou, vyprávila ten zázračný příběh, jak včera omylem zapomněla v centru města Ústí nad Labem zamknout svoje auto. Celý odpoledne ho nechala otevřený a ještě k tomu byly klíčky v zapalování a nikdo ho neukradl.
0: To je normálně úžasný.
1: Ale pozor, my jsme to vůbec nedomysleli, protože okamžitě reagovala posluchačka Lenka z Bíliny, která nám napsala na WhatsApp 37 3 9 9 5 8 krásnou zprávu. Ahoj Káčo, asi si opravdu jistá, že tvoje auto nikdo neukrad? Možná v něm někdo jezdil celý odpoledne a pak ti ho akorát večer vrátil na stejné místo.
0: Jo, tak to mě nenapadlo, tahle
1: taky
0: varianta.
1: Mně taky ne, ale to je vlastně možný, to se pravda, klidně mohlo stát.
0: Normálně
1: poznala bys to?
0: No jako mám tam kamery, ale nevím, jak se ovládají, takže já bych to určitě nepoznala. Je divný, že jsem předevčírem tankovala, pravda, a včera tam bylo hladový oko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Aha, aha, Rose, Bruno Mars a Paté a čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. Minutku po půl čtvrtý, hezké odpoledne.
1: Přátel, startoval říjen a to znamená jedno jediné, že už za 9 dní startuje taky dlouho očekávaná taneční soutěž Stardance.
0: Stardance.
1: A myslím si, že i právě proto jde dneska do kin na severu Čech nová taneční československá romantiárna, která se jmenuje Tango pro tři.
0: Tango pro tři, to zní zajímavě. Jako, je to chytrý určitě, že to je takhle předzvěst Stardance.
1: Lidi jsou natěšený na tanec, tak co by si na tuhle filmovou novinku nevyrazili do kina. Tango pro tři se to jmenuje proto, ne, že by se tančilo ve třech, ale zkrátka dobře, jsou tam tři hlavní postavy, nějaká žena, který se rozpad život a tak ho chce znovu nakopnout právě tancem. Mm-hmm. Pak je tam taneční partner, který spadnul na úplný dno a tak se chce znovu vyšplhat na ten taneční vrchol. Mm-hmm. A do toho se jim tam vloudila ta jejich bývalá taneční partnerka, což určitě bude dělat bordel.
0: Jasně.
1: A teď, i když tanec vypadá jako slušná romantiárna, tak bacha, to jsou prej intriky, to jsou prej emoce, to jsou manipulace. Máme se na co těšit.
0: No tak na to se rozhodně těšíme. Tango pro tři, buď to za půl hodinky v teplickém Premier Cinemas, anebo od 18 hodin tamtež.
1: Myslíš si, že ve Stardance jsou taky intriky a manipulace?
0: To si píš.
1: Jo.
0: No.
1: Je teda fakt, že od té doby, co Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že to letos moderujou naposled a po nich potopa, si můžou vlastně letos dovolit úplně všechno.
0: To je pravda.
1: Takže Marek Eben bude záměrně měnit jména tanečních párů, aby je zmátl při nástupu. Tereza Kostková bude úmyslně v zákulisí každého podrážet, aby porota ztrácela body a dávala čím dál tím míň. Bude to neskutečný nervák letos, přátelé. Máme se na co těšit. Už brzy na vašich obrazovkách.

0: přesně takhle to máme úplně nejradši. Odpoledne, na pohodu, po práci, taky s kapelou Činasky, jejich selhání na Hit Radio Nord Music.
1: Přátelé, už jste hlasovali do letošního českého slavíka? Kontrolní otázka, Kakáťo?
0: Ještě ne.
1: Ještě ne. A hlasuješ vůbec?
0: Sypu si popel na hlavu. Hlasuju většinou.
1: Jo.
0: A většinou těsně předtím, protože to vždycky většinou zapomenu.
1: Tak já většinou ne. A je pravda, že jsou lidi rozdělený, který to vůbec nezajímá a nehlasují. A pak jsou lidi, kteří hlasují poctivě každý rok. Ale líbí se mi, že vlastně i ten český hudební show business to má krásně rozdělený. Jsou umělci, který v tomhle tom období prosej, žadoněj a dolejzaj, dejte nám nějaký ten hlásek, my bychom se rádi umístili. A pak jsou takový ty stálice toho českého hudebního showbiznisu, který jsou už pevně ukotvený a nemají zapotřebí se doprošovat nějakých hlasů.
0: To je pravda.
1: Tak přátelé, kapela Činasky, která je tou stálicí a nemá to zapotřebí, letos prosí.
0: Ne.
1: Ano, kapela Činasky vydala oficiální prohlášení, ve kterým prosí svoje fanoušky, konkrétně říkají, proč bychom byli letos rádi, abyste pro nás hlasovali ve Slavíkovi? Protože je vždycky lepší Slavíka získat, než ho nezískat. Takový moudro.
0: Jako, je to, má to hloubku. Má to hloubku a tohle bych si normálně nechala i vytetovat, no.
1: Takže přátelé, hlasujte pro Činasky, protože jestli se neumístěj, bude to selhání. A venku bude na nula.
0: Tak hlasujte, kupujte lístky, kupujte sázenky a náš kolotoč odpolední pokračuje za chvilku dál. S dalšíma peckama Rock My Body na Hit Radio Nord Music.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosej operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosej, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech. Káťa a Kamil.

0: Shakira, Burna Boy, novinka ve vysílání Hit Radio a North Music, Die Die.
1: Dělej.
0: Dělej. No tak dělej.
1: Já dělám, co já dělám, ona dělala, co jsem měl dělat.
0: Ježkovi v oči.
1: No. My hrajeme speciálně pro Cristiana Ronalda, přátelé, my se vám přiznáme, to není jen tak náhodně vybraný hit, protože jsou na něj teďka všichni zlí a tak jsme mu zahráli tuhle fotbalovou, ve který ho dokonce v textu jmenujou, aby nebyl smutný.
0: A Japato, proč je smutnej?
1: Ty to nevíš?
0: Já to nevím.
1: Ježíš, to ví celý svět. Kde jsi byla?
0: Já jsem byla na dovolený.
1: Přátelé, Cristiano Ronaldo. Ten, který si o sobě myslí, že je nejlepší fotbalista na světě,
0: jo.
1: Zůstal jenom na lavičce. Chápeš ten škandál?
0: To je ale škandál.
1: On se rozhodoval, jestli má v 41 letech ještě pokračovat v reprezentaci, nebo nemá, pak si řekl, a tak jo, já jim pomůžu. Jenomže on to začal trénovat nový trenér a ten si jako myslí, že to dej bez Ronalda. Takže poslal na hřiště 11 kluků a Ronaldo zůstal na lavičce. No koukal jak blázen, no, ale bacha. Trenér řekl, že Ronaldo je pro něj první náhradník. Takže když se pak šli náhradníci rozcvičovat, tak ho poslal taky, vy se rozcvičí, za chvilku střídáme. On pak střídal, ale toho Ronalda zase nechal na lavičce. Takže on si celý zápas nekop do balonu, tak se urazil, opustil reprezentaci, zavolal si soukromý tryskáč a odletěl domů.
0: No to je ale opravdu. No.
1: A teď je doma Dajdáš.

0: Zem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Letošní září bylo podle meteorologů stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se zařadilo na 13. až 14. místo, a to mezi nejteplejšími zářími. Srážek ale bylo méně, spadlo 73% obvyklého množství, což se ještě vejde do normálu. Noc vědy letos přilákala téměř 105 000 návštěvníků, to je o 17 000 méně než loni. Vzrostl ale počet zapojených institucí a měst. Program se konal na 326 místech a nabídl přes 2660 akcí. Cílem akce, která se uskutečnila v pátek, je každoročně lidem přibližovat vědu zábavným způsobem. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Christie Pajkové, odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995, byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobariptalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. A závěrem sport, vedoucí Třinec bude v pátečním 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti. Ta trvá od jeho vstupu do sezóny. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé. Druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pak pokusí zastavit sérii porážek proti Hradci Králové. Tak držíme palce.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
8: Kdo si zamluvil podzimní volníčko, tak si to teďka musí užívat, protože, přátelé, dál je na severu Čech krásně. Většinou svítí sluníčko, občas nějaký ten mráček a 22 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude těch mraků trošku víc, ale jinak taky pohoda, 18 až 21.
9: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
10: Přesně tak, 4 minuty po 16:00. Hele, informací tak akorát a teď už si pojďme zase hrát do toho odpoledne, co říkáte?
8: Co tam máš?
10: Hele, mám tady Benassi Bros, Panic at the Disco, Pokáče si dáme, anebo taky Alexa Vorena?
8: Tak dávej ber.
10: Dávej ber.
9: Odpolední show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus severních Čech. Zlepši si náladu.

0: tohle je ta panika na té diskotéce. Teď můžete panikařit. Panic at the Disco, High Hopes a Hit Radio North Music za chvilku 4:45. Hezký odpoledne.
1: A právě proto, abyste nepanikařili, tak jsme tady my a hlásíme to předem. Prosím vás, nelekejte se, ale veselá kráva začne být smutná.
0: Ona už není veselá. No, je to docela šok pro nás všechny teda.
1: No já jsem úplně vedle. Taková tradiční, slavná a známá značka si šáhne na svoje logo a udělá z veselý krávy smutnou.
0: Přesně. Když se řekne veselá kráva, vy všichni samozřejmě vidíte to logo, jak je tam ta kráva, má ten zářivej úsměv od ucha k uchu, se říká u krávy.
1: Jo? Nevím, jestli u krávy, ale říká se to.
0: Takový ten krásný úsměv a ono už se prostě nesměje.
1: Samozřejmě má to nějaký důvod, to je jasný. Firma se totiž rozhodla, že už má dost, jak jsou na sebe lidi hnusní.
0: Ano.
1: Tak proč by se ta kráva měla furt usmívat, když jsme na sebe takhle hnusní? A navíc jsme na sebe hnusní kvůli krávovinám.
0: To je taky pravda.
1: Což si myslím, že je opravdu jako stylový, vzhledem k veselý krávě. A tak se prostě firma rozhodla, dokud na sebe budem hnusný, tak ta veselá kráva se nebude smát.
0: A mě tady to normálně fakt strašně baví. Musíme si promluvit, prostě takhle to dál nejde. To je strašně hezká jako kampaň.
1: Jo, má to opravdu nápad a vlastně i chápu, co té firmě vadí. Jo, je jasný, že jsou obrovský problémy, které dělají vrásky na čele a je potřeba je vyřešit, ale té firmě vadí, že my jsme na sebe hnusní i kvůli opravdu krávovinám, jakože třeba přijdeš do letadla, chceš si udělat pohodlí, tak si sklopíš sedačku a ten za tebou okamžitě začne prudit, koukej si to narovnat, mě se sem nevejdou, no a už to jede a všichni se začnou hádat. Tak podobný blbosti tu firmu už tak vytáčej, že prostě zakázala té krávě se smát.
0: Je fakt, že mezi náma je strašně ta neohleduplnost, bezohlednost a fakt se jako hádáme prostě kvůli kravinám, to je fakt.
1: Takže přátelé, až bude svět zase v pořádku, tak to poznáme podle toho, že ta kráva už se zase směje. Ale prej do té doby normálně, regulérně budou prodávat svoje výrobky z nesmějící se krávy.
0: To je prostě, no. Říkám si na druhou stranu...
1: Mohli by se přidat další, co?
0: Mohli by se přidat další, veď?
1: Aby se ten svět napravil. Přátelé, máte nějakou veselou firmu, máte nějaký veselý název, pojďte ho změnit a donutit lidi, ať jsou na sebe hodní.
0: Jo. Napadá ti něco? Co
1: ne.
0: By se mohlo...
1: Mně nenapadá ani jeden veselý název. Tebe jo?
0: Já vím. Happy Meal.
1: To je dobrý.
0: Káče. Prostě pojďme udělat revoluci.
1: Prosím vás, máte Happy Meal? Ne.
0: Ne. V Happy Mealu od teďka prostě růžičková kapusta a brokolice. Nazdár.

0: Mrk, mrk, my jsme vaše štěstí. My jsme vaše chvilka pohody po práci. A tohle byl Pokáč Solitér na Hit Radio Nord Music. 16 hodin 20 minut.
1: Mimochodem zdravíme Pokáče na Malorku, kde si tenhle populární český zpěvák aktuálně prohřívá kosti.
0: Ten se má,
1: to se někdo má. Tak to víš, když vyprodáváš O2 arény, tak pak máš na Malorku. I když teda Pokáč i na té Malorce zůstává pravým Čechem, jak naposledy napsal na svůj Facebook, odmítá platit na pláži za lehátka, takže si uplácal svoje z písku.
0: A doufám, že má taky ponožky v sandálech.
1: A máš to zadarmo.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Pitbull, Chris Brown a International Love, neboli láska mezinárodní, v odpolední show padla na Hit Radio North Music. Zažila jsi někdy lásku mezinárodní?
1: A to víš, že jsem taky zažila. No jo.
0: Poklub se.
1: To je taková trošku španělská.
0: Ale. Tady se někomu zahřívej lid.
1: Ale to už je samozřejmě dávno.
0: No dobře, budu ti to věřit. I já jsem jednou zažil lásku mezinárodní. Byl jsem malý kluk a naši nám poprvý z Německa přivezli pravej méckej salát. A od té doby vím, co to je international love.
1: To je láska mezinárodního charakteru, kamaráde. No a když už je samozřejmě řeč o jídle, jelikož máme minutku po půl pátý, tak nejvyšší čas vymýšlet na to, co se dáme k večeři, ale hlavně nejvyšší čas taky říct si, že zítřejší oběd, ten jde na náš účet.
0: Wow! Přátelé, zítřkem totiž začíná tajný oběd, neboli říjnová soutěž na Hit Radio North Music, ve který se můžete nadlábnout na náš účet.
1: Pondělí a pátek, to jsou dva soutěžní dny, kdybyste měli mít opravdu uložený číslo k nám na WhatsApp z 37 39 958, protože pondělí a pátek, to jsou ty soutěžní dny, kdy vám budeme rozdávat poukázku v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra.
0: To je záruka kvality, co si budeme povídat, nespolupracujeme s nima poprvé, takže jednak víme, že je můžete najít třeba v Ústí nad Labem, v Teplicích nebo v Mostě, a jednak víme, jaký dobroty oni umějí udělat, jako je tacos, jako je trhaný hovězí maso, jako je burrito, burgery a další a další a další, takže skutečně budete mít plnej pupík
1: to
0: a nezaplatíte ani korunu.
1: To teda, já úplně miluji jejich pokéčka. No, každopádně, jelikož je zítra pátek, tak zítřejší oběd opravdu bude od nás, od Hit Radia North Music, a bude to tajný oběd, to znamená, že dopolední show mezi 9. a 12. hodinou dá do placu 3 ingredience, 3 přísady, 3 nápovědy, a vaším úkolem je uhodnout, co se teda vaří za tajný oběd.
0: Neboli, kdo náš tajný oběd uhodne, ten bude obědvat Michael's Bistro.
1: Přesně. Hele, vyzkoušíme si to. Já mám tady pro tebe taky 3 indicie.
0: 3 indicie?
1: Mm-hmm.
0: Já jim jenom párky.
1: No, tak dobře. Indicie číslo 1 s párkama, to má něco společného.
0: Fakt?
1: Ano. Indicie 2, jak na nový rok, tak po celý rok. A indicie číslo 3.
0: Já asi
1: 3.
0: vím.
1: Je to sice malý, ale ví to celý okolí potom.
0: Párek s čočkou!
1: Je to čočka! Výborně! Tak vyhráváš 1000 korun do Michael's Bistra.
0: Děkuju. A dobrou chuť i zítřejšímu vítězi.

0: Vítejte na 5. Čtvrtek 1. října, odpolední show padla na Hit Radio Not Music a teď X Ambassadors.
1: A jelikož máme 1. říjnový den, tak dnešním dnem začalo zastropování cen paliva,
0: no
1: benzínu,
0: jo,
1: nafty.
0: Takže to je pravda.
1: Někde mají radost, někde mají menší radost, pravda, ale co jsme tak jako zjišťovali, nebo minimálně co jsem já koukala ve okolí, tak samozřejmě všichni to dodržou, to musí, jo. 48,70 za litr nafty.
0: Ano.
1: 48,70. To jsem potkala dneska opravdu všude. Kromě jedný benzínky, a to u nás v Dubí, představ si, tam mají 48,72. A justio. Všude jinde to zavokrouhlili, ale vlastně ne, u nás musí být vždycky prostě něčím special.
0: Tak předpokládám, že jsi objela a tankovala jinde.
1: Samozřejmě.
0: Přece nebudeš rozhazovat.
1: No ježiš, nemám ani z čeho. Ale nebojte se, kamarádi, zítra to zase o něco klesne. Každopádně zítra už by to mělo zase klesnout o 22 haléřů.
0: No jako je to furt darda, na druhou stranu buďme rádi za každou ušetřenou korunu, takže šťastnou cestu všem a pozor v celou aktuální dopravní info ze severu Čech.
2: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio.
10: Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music.
11: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio Nord Music.

0: kamarád Feel Alive a hit Radio North Music. Se 17. hodinou nejlepší dopravní servis ze severu Čech. A dejte si pozor na Mostecku v Lomu na náměstí Republiky. Máme tady nehodu dvou osobních aut a stále ještě připomínám nehodu dvou osobáků také na Ústecku v Trmicích v Edisonově ulici. Tady projedete stále s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fotbal na stínadle i při reprezentační přestávce.
4: FK Teplice proti Dynamu Drážďan.
3: V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky.

0: Zatímco v Čechách se místy znovu projevuje sucho. Podnikatelé a odborníci chtějí, aby se mezi lidmi zvýšila poptávka po dřevě. Vedlo by to k vyšší přidané hodnotě při jeho zpracovávání. Zhodli se na tom na dnešní debatě v Poslanecké sněmovně. Fond by propagoval výrobky ze dřeva, včetně dřevostaveb. Demonstranti ve Francii zapálili některé školské objekty, narušili veřejnou dopravu a napadli několik lidí. Úřady oznámily stovky zadržených a desítky zraněných. Mluví se o škodách v řádech 100 tisíců eur. Politici z nepokojů, které někde podněcují výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie. Píšou o tom média. A Severoatlantická aliance slouží míru v Evropě. Řekl to dnes německý kancléř Friedrich Merz po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a nizozemským premiérem. Rut vyzval, aby Evropa byla ve střehu, protože se jí Rusko snaží neustále testovat hybridními útoky.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Ještě vykukuje, ještě nezapadlo, ještě si o chvilku budeme užívat. Zkrátka dobře, i dneska sluníčko na severu Čech a 22 až 25 stupňů Celsia. Zítra už se nám schová za mraky, zítra bude podle meteorologů na severu Čech většinou oblačno a lehonce teplota klesne na 21 až 18 stupňů.
3: Celý den si makal, teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia North Music pro celé severní Čechy.
4: Odložit montérky, všechno vypnout, pověsit to prostě pro dnešek už fakt na hřebíka. Hele, stačilo. Adios.
2: Ježíš Maria, to jsou samý dobrý zprávy. Každopádně, jestli se vám dnešek nepovedl, jestli jste se trápili, jestli máte náladu na prd, tak chvilku vydržte, protože Káťa mi před chvilkou prozradila úžasnou metodu racek. Počkejte si na ně.
4: Do té doby hrajeme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Právě teď, Kato, Trendelajco.
3: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec.

0: tohle je pohoda, pohodička, Pink Try. Čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music. Káťa a Kamil přijí hezké odpoledne.
1: Je prostě slyšet, že se blíží večer, že povinnosti jsou za náma a že už jsme v pohodě, v klídku, s tabáčkem v puse.
0: Doufejme teda, ano, přesně.
1: Ale pozor, kdo není, tak Káťa dá teďka do placu svoji zaručenou metodu racek.
0: Ano, my jsme to tady tak familiárně popsali nebo nazvali metoda racek. Prosím vás, ke mně se dostala úžasná kniha, která mi asi změnila život. Ano, a jmenuje se to Udělej to jako racek, vys se na to.
1: Úžasný název.
0: Totálně boží.
1: Takový výstih, hned vím, o co půjde.
0: Jako. Přesně, přesně, prostě musíš se chovat jako racek, ale takhle, je to možná zavádějící. Smysl téhle knížky je v tom, když třeba je mezi námi někdo, kdo neumí říkat ne, kdo neumí být tak jako úplně asertivní, kdo má problém s tím vlastně vyjádřit svůj názor a nechce jít do konfliktu, tak jak se postupně prostě naučit to, abyste se opravdu jako bouchli do stolu, jak se říká, a abyste se dokázali postavit sami za sebe. A řekli prostě z plná hrdla, co si myslíte. A co jako? A co jako?
1: Nebát se toho.
0: Přesně, nebát se toho. To je takový to, spousta našich posluchačů to zná určitě taky, jak chceme být prostě pořád ty hodný, jak chceme být s každým za dobře, jak jsme závislí na takový té harmonii. Prostě ne. Už toho mám plný kecky.
1: Udělám to jako racek.
0: Tak, vys se na to.
1: To je ale dobrý.
0: Je to strašně skvělý.
1: A řídíš se tím?
0: Ano, už jsem měla pár takových jako momentů, kdy jsem si řekla, takže stará Káťa by sklopila uši, šla by stranou, ale nová Káťa řekne, ne, já jsem tady byla první, mladá paní.
1: Člověče, z tebe je úplně nová Káťa.
0: Úplně, úplně. Takže od teďka tady bude pořádek, milej zlatý.
1: Přátelé, začíná nám tady platit metoda racek. Tak doufejme, že to třeba někomu píchlo, to je náhodou moudrý, hluboký.
0: Ano.
1: A doufejme, že ji účinný.
0: A dokonce je ještě od stejné autorky z další knížka a to se jmenuje Buď jako lama a trošku se uklidni už, jo?
1: Koukám, ona je začížená na ty zvířata tady jako.
0: Zvířátka prostě vždycky fungují.
1: Je teda pravda, že já taky používám metodu racek, ale není tak sofistikovaná jako ta tvoje, není to tak hluboký, ale vždycky mi to zvedne náladu. Je to rackovej kameňák. Slyšela jsi rackovej kameňák? Ten je krásný. Víš, proč do lesa nelítá racek?
0: Proč?
1: Aby z něj nebyl klacek.

0: za 10 minut půl šestý. Čtvrteční padla na Hit Radio Nord Music Káťa a Kamil stále v dobrém rozmaru.
1: A protože už za 3 měsíce jsou tady Vánoce, tak přátelé, Ježíšek vypustil do světa, jaký budou ty letošní vánoční hity.
0: A dárečky, hračičky.
1: Jo, jo, je
0: tak
1: to
0: povídej.
1: Tak. Jsou to vlastně 2 hity a měl by to být prej letošní vánoční trhák.
0: Mm-hmm.
1: Ten první má být robot, který prej do všeho vráží. Nevím.
0: Dobře.
1: A ten druhý vánoční trhák má být nějaká postavička se špičatýma ušima.
0: Jo.
1: Nevím, jestli si to někdo přeje, dostat pod stromeček Aleše Hámu.
0: Ježiši, já doufám, že nás neposlouchá. Aleši, ne, ve vší úctě, mistře. Dobrá, no, tak jo.
1: Tak šťastný a veselý.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
6: Tak co rande?
7: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
6: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
7: A léčba.
6: Terapie módou. Jdeme!
8: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: 6. Am I wrong? Posloucháte čtvrteční Padla na Hitradio North Music a my vás dostaneme do toho pátku.
1: Protože zítra už je tady, přátelé, poslední povinnosti a pak už zase volníčko a zábava a zábava a zábava.
0: Jupi, no tak aby jsme do toho pátečního dne skočili taky rovnejma nohama, tak prosím, posaďte se a buďte našimi hosty i dnes večer.
1: Co pro nás máte?
0: Takhle, dneska večer vám možná nedoporučujeme úplně sedět, protože dneska večer to bude party úplně neuvěřitelná. Osmdesátky, devadesátky, začátek milénia. To je čtvrteční Hit Radio Klasik.
1: Takže dámy a pánové, vítejte, pojďte na parket, dámská volenka, začínáme.
0: Tonight God is a DJ. Těprdy, tohle trhá ty parkety do teďka.
1: Jako krásně se u toho vzpomíná, ne, co všechno jsme zažili.
0: Aura v Teplicích, Veronika, Pattaya.
1: Ty byla, koukám, dobrá pařmenka.
0: To jsou všechno kluby, který už vzal zub času, bohužel. No.
1: A není to jediná taneční pecka, na kterou se dneska večer můžete těšit.
0: Jako v mládí jsem si myslela, že to je o, jako o zlato, víš, jako honey.
1: Aha.
0: Není, není to honey, je to horny.
1: A to je co?
0: To je tak trošku nadrž.
1: Furt nevím.
0: Nadrž.
1: Nadrženej?
0: Tak, já jsem to nechtěla říkat.
1: Jakože ta celá písnička je o tom, že je někdo nadrženej?
0: To je dobrý, veď? A my jsme celý život žili v omylu, že to je zlato pod zem, honey.
1: Jsem nadrženej.
0: Nebo vomedu možná, no, není. A taky další pecka z těch let dávno minulých bude taneční.
1: Než začnu tančit, o čem je, prosím, že tohle.
0: Ne, tady můžeš tancovat až jako, co hrdlo radší. Ale mám k tomu taky takovou vtipnou, tohle měl můj děda na kazetě a hned potom měl hrobaře, nevím proč.
1: Tomu se říká výběr z hroznů, přátel.
0: Tak ten vás čeká dneska od 18 hodin, už za necelou půl hodinku, tak si pojďme jednu takovou pecku dát taky právě teď.
1: Shania Twain ve čtvrtek odpoledne v odpolední show Padla na Hit Radio North Music. Užijte si to!

0: Dermot Kennedy a jeho krásná pecka Kiss Me na Hit Radio North Music za chvilku 6:45 dneska odpoledne.
1: Mimochodem, když jsme u toho líbání, zkuste si tipnout, jaký je líbací rekord. Zkuste si tipnout, když se dva k sobě přisajou, jak dlouho to vydržej v kuse bez přerušení.
0: Ty blaho, největší rekord, kolik může mít? Jako může mít i hodiny?
1: Může mít i hodiny.
0: Jo. Tak kolik?
1: On dokonce může mít i dny.
0: Ne, jo. Blbost.
1: Jo. Tak já vás nebudu napínat. Tenhle líbací rekord vytvořil nějaký thajský pár, který se dokázal v kuse bez přerušení líbat 58 hodin, 36 minut a 58 sekund.
0: 58 sekund?
1: 58 hodin.
0: Jo, 58 hodin.
1: 36 minut ano. A 58 sekund.
0: A to nemohli už ti ty dvě sekundy vydržet, ještě to se okrouhlili.
1: Já myslím, že už se nemohli ani odlepit.
0: To je pravda, 24:48, to je víc než dva dny.
1: To je strašné.
0: To je hrozný. Proč?
1: Přes dva dny přisátej v kuse na to. Já ti říkám, že když je odlepili, ty museli mít opar přes celou hlavu.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: se kapela Jelen na Hit Radio Nord Music, my se taky nenecháme.
1: Přesně tak. Nenecháme se přemluvit a odcházíme.
0: Ano.
1: Ne, netlačte na nás, už toho bylo dost. Zase ano. Zítra, přátelé, ať nám něco zbyde. Tak ve 3 odpoledne, Káťa a Kamil. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor za hraničním přechodem Cínovec směrem na Dubí. Srazili se tady dva motorkáři. Projíždí se Kyvadlově, takže s kratším zdržením počítejte v obou směrech. A bacha taky na porouchanou dodávku na D8 na 54. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na 90.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýni obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se ode dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí, jejich mluvčí Violeta Canosky.
8: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
7: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
7: V noci většinou oblačnou, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční Hitrádio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch s Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Lord,

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle byl Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.
1: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písmi

0: Jo, jo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da-da-da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.
1: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural.

0: Nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme-lesy-nové-generace.cz.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju pohodový čtvrtek.
9: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dani Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lean Rhymes navíc naspívala ve filmu pěvecké party hlavní postavy, takže

Její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hitrádio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hitrádio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Čtvrteční večer trávíte s Hitradiem, Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clarke a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: Obrigado, Wabu. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wabu, all joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wabu, Pytel, možná jeden z těch názvů, o kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, devadesátky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wabu nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
5: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
4: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: Vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Nord Music 777-999-958. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sisko a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Eleanor Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Gloria Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio. Oh, yeah.

Chris Rea Looking for the Summer, písnička z jeho alba Aburgy z roku 1991. A ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Rea hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle je čtvrteční hit Radio Klasy, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vzniklo pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrants. Přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrants, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

0: One Night in Bangkok, tohle byly Mariah Heat na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train, Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hitrádia.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

je to tady. Velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia. Tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio, užívejte večer.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio Nerd Music.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.